SPJKK. A netko pionu hodinu za vas zaudíme. Janšik tu snatvali. Aj, ujkot...